0: Petkom Ládni, Rádio Hit.
1: Mám pomladanské kikse, mám pomladanské tortice i pomladanský
0: Rádio Enda.
1: Kuchan sladolí.
2: Pomladni Radio Ena. So he faced it with a smile.